0: Jana Pošes, Češ.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V Lenje je čaranje če 50 hosti na temu od Brunicového regiona ke zakytovanskému miestnu, kajke je vujče ve Užice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradnická zvianska při kloštorské vodže je sa zaradovanie organizovalo a prevedlo. K tomu staj miestrujem člen zakytovanského úberka zvianska Jens Lehmann a niedeši generálny major vojska Markus Korček na prašenia vobedlerio a vobedlerko odmovialo. Viacovo teme zoniče ve bihu vujce. Při milinovodže s veľkým napiečom blízko Kostčic tú chvíľu zanierovanské napravy prevedujú. Kajše zdeli rečnica závoda Sachsen-Netze Nora Weinhold, štiežore milinovodu tú chvíľu znova vobabia, zo nebychu zjazavili. S dobom prevedujú nedom tiež kontrole na fundamentách štiežorov a je v datom páči vúporedžia. Milinovod z 110 kV napieča viečo od přepínanie v Kamencu hač ke přepínanie v Žubornicce. Gmenská rada v Bošicach je čara jednovostne obsamknula bydlenské dome ve Vietrovským sídlišču předač. Tute je tedy šaša motonia konc postatých let vo sebe za svojich dživačerů natvarila. Po džiadnače 190 přenžichu one do obsedstva gmene. Dokež v domach předsomíne ľudí bydleše, buchu nekotre z nich v zajších letách ižo zvotorane. Zbytné vietrovské bloky ze 125 bydleniami chce investor z Badensko-Württembergske netko kúpič. Za obydlarju samých pak, tak miestno nás to stane ryčo, so přesto ničo nezmení. 6 serbských modostných ve starobe 15 do 17 let, mies nimi 3 mode žone, občili so tu kvílu na gymnáziu ve Vulkých Rydorecach, Nemce Gross-Röstov, na tak mienovanem DFB Junior Coach v ukupvaniu. Od ponžele hač do piatka sú modostní za to ze šulskej vúčby v usvobodžení, zobychu sej zakvode za svoju prvniu trenerskú licencu prisvojili. Ke teoretickému a praktickému v ukupvaniu súša, kak so tréningové jednotky přihotuja, plánuja a prevedu. Štoceči hodžinský kurs organizuje Západovúžijský koparský zviazk v kooperácii s DFB-om. Přepetovania příčiny vojenia na vietniku Pala Kostčic přece ešte traja. Kajž policia na naprašovanie MDA Sakska zdžili, dobia najprv do vohu vietnika s pomocou krána delezač, hake potom môža policajsce sledžerio so svojim dživom namiestne pokročovač. Miestem sú pri vojnu spalené džele vietnika z okolných polov zezbierali, tak zohodži so přestrin zaso ratasce vúživač. Nieca konc mierca by so na polu mes Kostčicami a zejcami vietnik dospoň upalil. A to one biechu, naše povestče, kýž namakače tež na naše internetu i stronio rune, takéž v naši dámotni app MDR Savia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokazá v Budešine tu kvílu 15 stopňu, k tomu čája nekotre mročle na nebi učenca, pak mimo sucho ostač, přeco zaso jara slunčne, uľadáme tu a tam tež nekotre deku mročle a žive slibro te zaleze dženca hižo na maximálne 24 stopňu, juce smieme s blakami hižo hač k 30 stopňam.
0: 5.7.10 je s bokom a bokom nua ves do vobiu smieru nezboža dla Zaurina.
1: Serbský rozvoz.
0: A netko? Raz, dva, tři, skupinu Janka Hankasku zvojmi do Serbského rozvoza 4 menšiny po napo 6 Čech.

0: nábožné slovo.
1: Slyšíte dženca od Kita Malinka ze Slepoho.
2: Dělbíš dženca ještě zvěrata morič? Přeco viac ľudí je vegetarisce abo vegane žive. Chceďa zvěrata škýtač, popsvěty pomač abo stroša živý byč. Tohodla prašam so, dělbíš dženca zcua ještě zvěrata morič, že by so zeživil? Biblia nedá na to jednohu odmohu. Mjasova jič so nezakaza. Jezus sam rybu je. A tež na druhých místnach Biblie naspomňa so mjaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Človek má so vonie starač. To reka so prevozme zamujitošť za zvierata a scúva za cuvú stvobu. Dženca sme inak živí. Viele ľudí môže so tež bez mjasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske abo vegane živenské vášne. Druze jedža dále mjaso. Živaja pak na to, že sú so zvierata po možnosti dere žiažili. Snano nenže tohodla jenož vo prašne, hač smieš mjaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžiš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, že máme tiež v prichodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole praj Kito Malink, Slepoho, ven na dolku a zamovitosť, či srbsko-vosadno zjaska.

Neviem, kak so vám takhle, že ale s hučbu, že tohle tojštovo, tojšto lohšo, abo hučba zvesela, tež troštuje a především postará so ono o to, zase přeco zasona, tež rejane voku Miki dopomíname. A tojš dostane so netko z Danske do Serbsko rozvosa Tina Dikov.

0: Ja, las Gabi, let it go.
1: Aj žons gewos, jena gitara, axelofon, gusk, juskanja miestem a hotovo. Danska spiewaka Tina Deko, venazime zme koncert ve Lipsku. Na temu wot brunicoho regiona k zakitohanskemu miestnu, kajke je vujice ve Vužice je so čera ve Lene diskutovalo. Teno zastuperja zakitohansko vubjaka zjaska nedešeho generalno majora Vujska Biel, dobíme byť přihotovaní na vojnu. Nemské vojsko plánuje však strážny bataljón ve Nedžichove, ve polských Boleslavicach a nastane tam veľké zakytovanišče kraja USA s menom Fort Trump. Aj ve Vukodže so tuž to hýba a moci so mobilizuje za zakytovanský pád. Ja so tež vo zranených, vo mŕtvorečovo, aj vo vojne, na ktorúž sa hotujeme, abo v ktorýši že dávno sme. Bieše to čera z Džela Kytro čivo diskusia v Lene a Mati Čisvo, kje po zariadovaniu niekotre menina zapopadnou.
2: Zo sú tie menina jara kontroverzne a kde sa jen kusúboša zavíra s tom, poňujeme prajč, kúžde ma niče praje, ale niče sa šo praje.
3: Što vám napríklad strach činí?
2: Zase snáno přejára do jedno smíra, jedno šláda.
4: Hej, ja sem múdriša von, dokáž ja to tak vidím, že to za našu regionu je na šansa jo.
5: Za mne by to popohom jasné, že bude kontroverzné diskusie nastať, okáž je to jedna tematika, kýž vizo nejo tak celé je nová. Also ja sem vizo tež za to, že so my škýtame před tajký situáciu, to je celé jasné. Ale što ešte my dženca trochu povahu je tuto mít na to, što môže jen činč, že to docela nenastane, že môže jen takrec tuto diference mes tými krajami zase otvoriť, že so jen zase dojedno, že jen do diplomatie šinče. Tuto dýpk so dženca docela nejo obrečal. To mi kus povahu.
6: Ja meniu, to je vážne, že sa informuje přes expertov, ktorýž v tým procesu nutská sú a tiež to rozsúdy tvoria. Za ľudnosť sú sa došť, vy ste veci hýdak vidí, to je tiež normál, a tohle je to vážne, že je meso burčí.
7: Also jen jo putno so su de Minena Jara Schellakore, što što nastupa, što što mi, vosobinstvene geschine svo sein druje musle, se sobuza, no, jen te hina kemo vidži, vod druje steniša, ha, jo putno so tla, možem breitsch nekak busta busta, su de Minena jo rozžilne, što što zubitsko nastupa.
8: Či referenča, Britku, mehru, Pobože jara dobrú fachovú kompetenciu sú tie jara dere s tými prašinami obkáčali. Ja som myslel, že môžu jara dere čuť ako záradovar. Ja som mu přes túto dobrú rezonancu jara vesový a cukone, kež je tu večer bežal v jarine.
1: Velene je čera niže 50 hostí na tému od Brunicu a regiona k zakytovanskému miestnu, kajke je vujče ve Vužice diskutovalo. V nadoku MIT Budešin a CDU skupinu Zahradnisko zjazka při Kloštorskej vode je so zaredovanie organizovalo a převedlo a Matej Čisvok je nekotre menenia večera zezbíral. 6 hodin štonače je.

0: Lube dzieci, niet wotuczcze, nitko je czas za wasz postro.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosi so!
2: Puh, ta je dženca zaso kytro češka.
3: Zaperlut, što maš dobole šonucka?
2: No haj, za kujšte předmet zešjuki, mapy a lute kni.
3: Jenož derje, zo mam ja špin ve pince šule.
2: Tam máš šonucka, što šinne netrebaš?
3: Haj, to poma. Moja toboa zdawna nie je tajka češka kaž tvoja.
2: Tajki špint byja vopravdže tež trebač mu.
1: Dobre ranje, vamaj.
2: Dobre ranje, Lexio.
3: To dobiš mamu přesvědčič.
2: Aha, no haj, nemůžeš ty s na noc neporečeč.
1: Kajki da mataj problém?
2: Moja šulska toboa je kuždžin česka kaž hevak nešto. Ale mama mi špint v šuli nedovolí.
3: Máš pře husto zapisky, dokud to mece nadavky pobrachuja, aby raz knia, aby raz zešiuk. To ju vizo mérza. Tohle máš šo tam a sem nosič. Když smieš lepší poriadk, dostaneš ty špint.
2: Runie toho byše přetyčne mi tež mamine poslene svo.
1: Přejuči, zaso či poradži ju o tem přesvědčič.
3: Víš tyž to, dženca popolňu ja ti pokazam, kak ja svoje věci riaduju.
2: Dobra idea. Josefina, ste naša váha popromšče kupili?
3: Haj, chceš se vážiť?
2: To budeš nytom vidieť. Zo, a horie. 12 kilogramov na váži. A ja som... 36 kilogramov češki.
3: To bola váži cičinu to, čo sam vážiš? Lexio, kajke sú predpisy?
1: Ty meníš predpisy, što smie tajka tobova všetný deň vážiť, za neby krybe tej dišča škodžava?
3: Haj, tu te meniu.
2: Za to dáva predpisy?
1: Doporúča sa, za nesmie tobova viacač 10 do 15% váhy šúleria mieč.
3: Keľko smie to bola tadia byť?
1: No haj, když váži tady 6 a 30 kilogramov, nemiła tobowa Česha hać 3,5 do 5,5 kilo być.
2: Zo, to wszystko won wozmu, ta prózna tobowa je tola hiszo 1,5 kilograma Česka. Widzitaj?
3: Tola szak ta idea z tymi szpintami, Tadeo.
2: Dere, szpint je jedna możność, albo zjadce jem, to by była druga możność.
1: Ty myślisz, gdyż so twoja waha zwyżsi, smie to była potom Česha być?
2: Haj.
3: To z twojej wału młodlije tracz. Kiczo dże, gdyż so dżęca poponiu zetka moj. Haj. Potom ci pokazam, jak ja swoju tobą za przychodny dzień przygotuję. Mały typ, pak hiżo nitko mam. Tu pełny album z tymi kopańcami kartkami. Możesz pak nitko hiżo wupakować.
2: Okay.

Hej, så bort du satte, Jen. Så det måtte være, at du jo nær på dig, at jeg mere primæres. Der vil jeg snakke krabatje, ved kur, jeg vil samme til tjernem komtsu. Zastupne liste, kishak, så nimale šepreč, hač na te, kish sme se za vas rezervovali. A vy môžete si tu te vodobič. Mezi všetkými koci sú nám hižo kuzlovské rončko podali a mezi vami koci chcete nám také kuzlovské rončko tu přednes, švulosujeme zastupné lištiky. Zazvonič môžete krotko po napu sedmich po takým po našich bojesčach.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Velenje je čaranje že 50 hosti na temu od Brunicova regiona ke Zakitovanskomu mjestnu, kajke je vujče ve Užice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaraniska Zerska při kloštorske vođe je sa zaradvanje organizovalo a prevedlo. K tomu staj mjestrujem člon Zakitovanskog vubjaka Zerska Jens Lehmann a njedeši generalni major vojska Markus Korčik na prašenja vobedljaku a vobedljarju odmovjavoj. Při Milinovodže s vulkým napječom blízko Krosčíc tu kvílu zanirovanské napravy převedu. Kajže zdželi rečnica závoda Sachsennetze Nora Weinhold, štěžore Milinovodu tu kvílu znova vobábia, zo nebych ho zerzavili. Z dobom převedu nedom tež nekotre kontrole na fundamentach štěžoru a je vedatem páču v uporedže. Milinovod ze 110 kV napječa vědže od přepinání ve Kamencu hačke přepinání ve Zuborničce. Gminska rada v Bušicach je čara jednovostne obsamknula bydlenské dome ve vietruskym sydlišču předač. Tute je tedyša šamotunia konc postatých let vo sebe za svojich divačerů natvariva. Po 1910 přenžichu one do obsedstva gmene. Dokež v domach předsomine ľudí bydleše, buchu nekotre z nich v zajších letach ižo zvotorane. Zbytne vietruské bloky ze 125 bydleniami chce netko investor z Badensko-Württembergske kupič. Za vobedlerju sami tak kvesto nas stani rečo so přesto ničo ne zmini. 6 serbskih modostnich v starobe 15 do 17 let vobčeli so tu kvilu na gymnáziu ve vulkých Rydorjecach, Nemsce Grosrönstov, na tak mienovanem DFB Junior Coach v ukupvanju. Od pondžele hač do piatka su modostni za to ze šulskej vúčbe v usvobodženi, so bychu si zakvade za svoju prinju trenersku licencu přisvojili. Ke teoretiskemu a praktiskemu v ukupvanju sluša, kak so treningu jednotky přihotuja, planuja a prevedu. 40-hodžinski kurs organizuje Zapadovúžijski koparski zviazk v kooperácii s DFB-om. Přepytovania príčiny vojenia na vitniku pola Krosčíc přeco ešte traja. Kež policia na naprašovanie MDR Sachska zdžili, dobia najprv vovu vitnika s pomocou krána delezač, hakle potom môža policajsci sličerio so svojim dživom na miestne pokročovač. Miestem sú pri vojeniu spalené džile vitnika z okolných polu zespirali, tak so hoči so přestrin zasa ratosce vúživač. Lieca konc mierca bie so na polu mies Krosčícami a Zejcami vitnik do spône upaliu. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače dále na naše internetové strony rune takéž v našej dámotnej app, kýž říká MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slebro pokazá v Budešine dále 15 stopňov, nekotre mročele vúľadáme na nebiu, dženca pak milo sucho ostač, přece zaso tež slunco vúľadáme a žive slebro te zaleze na maximálne 24 stopňov dženca a júce zmejeme s blakami potom hižo temperatúra hačke 30 stopňa.
2: Našim koncu dere beži, štož vopkat nastupa, tož přijetše dere do dženznejšie srede 17. junia 4 po 7.
0: Srbský rozvoz.

0: Aj pošli přes ves malič do bula kopač, na nekajko vježu zalež si skočku rajkač, abo s psom špacirom hič. Možnost, čo za rjane vočastvace popono je poprom zaručene, a při tajkim krasnim vedre vesela so nekoci netko hižo na svoj lečny dôl, abo tež na konst tydzenia.
1: Rečný kučik s serbským rozhlasom.
0: S doktor Anjo Bončovej.
2: Prosine so bliža, a s tem dovolove čas. Kujšte ma svoje predstave, kak chce svoj dovol přeživić. Či jeni vostanu doma, tamni proda džaso do cuzby. Nikoci knihuja se niđe hotelovu stvu, druze zaso lubuja tak mendovane ferien abo hotelanlagen abo ferienparks. Kak možeme k tomu najlepe sapse prajč? Nimske svoje anlage ma jara široki, a tež požičkone voznam, a nehodži so jednore do serbšine převožič. Dobime všetce obkjetvovač, vočo konkretne dže. Tak menujeme nimske grün anlage serbse najlepje zeleniščo. Čiž chceme vuzbinič, so možeme so tam dere vukodžovač, možeme je tež menovač vukodžovaniščo. Po tutem mustrje bych tež tvoriva hotelniščo, za nimske hotelanlage. Veso funguje tež zuzesvoo resort. Za ferienpark, abo ferienanlage, pak nebuch prosine, jako vukadžišto za novo votvodženku zawa, ale dovol. Šak chceme v tajegim parku reane dovol přeživić, a to činime v dovolnišču. Ale šo jene, dže a na kajke vašne vy, ljubi připosluchario, vaš dovol najradšo přeživiče, hač doma, fotelnišču, abo dovolnišču, přijel vám reálne vočasviace čas s vašimi ľubimi.

Netko ponželubi premiera, abo lebe prajne prinastacija v Voklecach, a celle po letošim plane steješe prinja ponžela pod motom Trikot, přichodno ponželu potom steje Ralbice na plane, a moto potom su 1996 leta. A što nos je vůblec skôr so prašeč, když nimate stanši džet a vokani čok mano o kamore? Jena možnosť by byla napríklad humana, second hand vopkotka šmajajon v Drežanach, abo tež Lipsku, a nedom viacere Berlíne, tam napšečo Alexanderplatz, abo napšečo namiestče Alexanderplatz zaujšče nešto namakače poprom všetco tam přijedu, abo přileča samo ľudžo ze skandinaviskih kraju, abo z francuskih, zo bychu si tam nešto nakupili, što ješ nie droje, a što ješ je cele po tutem vášňu retro. 7 hodin 22, 8 do na po 8.

0: Hej, Aninic, přes rytka so stała zoma my tu we studiu serbsko rozwosa najšela koryše skupiny ludzi, kociš so za to zajmuja, kak to ju takle pola nas odbieži, kak służby odbieža, wusywania so planuja, abo tež hučba, abo kak so direktne rano live tež tak chceš wusywa. Serbskim rozwosu miach my čera wopet, šulere zvokle, co si wobladali, kak so to čini, nekoci z nich šak so sami mi doma tiši, že vůzpytaja v šulském rádiu. A tohle mě chošice roma, že zvůčary mají Madlenko Kubajnkec a Simonom Bjaršom tož to prašenju. Na tute je i Monika Gerdesova odmoujava a smědžachu so před profimikrofonom tak rec tiš raz vůzpytač. Kak bychu oni svůchary doma postrujili a kak bychu so sami takhle przedstajili.
1: Dobranie, lube dzieci, joje, MDR sobie.
2: Dobranie, was witam na częstsze wysyłanie.
3: Tu je rado na pečenie, ja bylu w okrecach a czynim te subu GTA radio.
4: Bylu w hokach, a moje najlubsze zwyrio je nupała.
5: Ja mam pecz nupał.
6: Bylu hasluje, a mam rady kone.
7: Katujku in Rika.
6: Tamo.
8: Ha ja te jecham.
9: Na Apollo. Pszine serbski baslic.
10: Bylu w biskecach, a som jedna tlit stara.
11: Dobranie, ja szindu ze spisket, a som jedna tlit stara.
12: Ej, wuj ste dwójnikaj. W oblikati sobój. Kuśtu dżyn samsny.
13: Haj.
14: Sme rade na pečen, v okličan šule, a sme si do Budišina dolečili.
15: V obvuku počvanska dňa sme si by za to vyupetali serbsku instituciu, serbsko rozosa.
14: A my sme si mysli rozos vopetať, čo celé ešte zajímavé za naše deči, za šulorio a šulorky.
12: Deči, kajo so vám podľa nás ľubivo?
16: Zubo!
0: No da, šulaké a šulere v okličanské šule sú nám čera přes ramio poladali a sú to. Tež sami raz vúspetali so před mikrofon stupič a vas doma postrujič.

0: jednače menšinu do osmeche. Na temu od Bronicového regiona k zakituanskému miestnu kajke je vůvíče Vůžice. Je so čera v Lene diskutovalo. Téno zastupera zakituanského vůběrka z jaska a nedešel generálno majora vůjska by, dobíme byč přijotovaní na vojnu. Nímske vojsko plánuje strážný bataljon Nedžichove v polských Bolesławiecach na stanie vůlke zakituaniščo kraja USA se zmenom Fort Trump. Hajve vůkodže so tožto hýba a moce so mobilizuje za zakituvanský pád. Je so tež vo zranených, vo mortvěřečovo, hajve vojne, na kotruž se hotujeme, abo v kotrež, kaž nekoci praja hižo davno sme. Bieže to čera zdžela kytro čiva diskusia v Lene a mati čísvavke po zahriadovanju nekotre menenja zapopadnu.
1: Zasú te menenja jara kontroverzne a desu jen kusubuša zavirastom ponedujú praječ kujždoma niže praje, ale niče sa šo praje.
2: Što vám napríklad strach čini?
1: Zase snano přejara do jedno smira, jedno šlada.
3: Hej, ja sem mudriša von, dokež ja to tak vidžu, že to za našu regionu je na šansa jo.
4: Za mne by to popohom jasne, že bude kontroverzne diskusie nastať, okež je to jedna tematika, kýž vizo nejo tak celé jednova. Also ja sem vizo tež za to, že so my škitame před tajke situáciu, to je celé jasné. Ale što ještě mi dženca trochu pobrachuje, je tuto mít na to, što může jen činč, že to docela nenastane, že může jen takrec tuto diference mez těmi krajemi zase otvarit, že se jen zase dojedná, že jen do diplomatie šinče. Tuto dybk se dženca docela nejo obryča. To mi kus pobrachuje.
5: Ja meniu, to je važne, za so informuje přes ekspertu, kotrž v tem procesu nutska su, a tiež to rozsudy tvoria. Za ľudnosť su sa došť, vy ste veci hýdak vidí, to je tiež normál, a tohle je to važne, zo jen meso burči.
6: Also jen jo putno, zo su te minina jara šelakore, što ešto nastupa, što ešto mi, v osobinstve nekešine svo, za jen druje musle, se sobu za, no, jen te hinak jemo vidí, od druje steniša, a jo putno, zo tla, može jen praječ nekak posta, su te minina jo rozžilne, što ešto in sovietsko nastupa.
7: Či referenča, Britku, mejahu, obože jara dobru fachu kompetencu su te jara dere s temi prašinami obkađali, ja som zbio svojom kuže jara dere čuť, ako zareadovar, ja smo mu přes tuto dobu rezonancu jara vesovi a cuko nekaž, ja tu večer bežal v jarine.
0: Veline je čaranieče postahosti na tému od Brunicového regiona k zakituanskému miestnu kajke je vůvíče Vůžice diskutovalo. Na dolku MIT Budyšin a CDU skupinu Zaradnisko Zjazka při Kloštorské vodze je so zaradovanie organizovalo a prevedlo a Matej Gisvalk je nekotre menina večera zezbíral.

No a ja som čipná, hač so ponapôdžuje, čiž potom tla nechto na to zváži a nám ešte svoje kúzvorské runčko tu přednese. Hej, sme však písomne jacero dostali napríklad z Nesvači, dva z koniec sapských pázlic, javore, zvúšča a to miezdrujím tajkele jule, poskajče raz coko, muka raz, dvaj cítalo, plincu na pečmi, abo švôči boči nauce, kúzvam si písanosť nalieča do duše, abo tiež lipa sapská kúzvorská nesmienju nech moc mi dá lipka, liška, lilia, pšemenco, do niekoho, medla tiež do rozvosúnika. Hej, krokavé slín a hadžice ječmu im ručile so pozúbia net, riane vietro přikadža a znano listčík do dživa dva a abrakadabra zimzalabim krabatúve rý, netko tu sem, znano ríka to potom tiež pola vás takhle. Vy môžete ponad podžiť, či ho pola nás ešte dobyť zastupné listčíky za vulku premiéru potom sobotu za týdžen čornom kumcu, kdež dževo najnovšu, najaktuálnejšu staviznú o krabače. A ja ešte mám, kaž prejne, bona podžovečeš, je tak daleko, a te čísvošče vám tiež jackroč praju. A ešte nešto, činky čanky, stute kanky, skús vám nešto, što ešte som mi zúbilo. Jako džiči zahrachme si túto scénu vo kúzvarju činko svahu, ja bych tedy snadno džoveč, abo tiež 10 let stará a nemôžu sa na kompletné kúzvarské rončko dopomniť. Simžno to tiež internete za tým sledživa a ľadova, ale ničo nesem namakova. Ja neviem hižo, što je si túto scénu s celo umysliu, abo ju napisal, jeli so môže nešto pomáč. Kaž prajne činko činko svahu, abo kúzvar činko svahu, túta scéna živa dva reka a započne so přeco z jeho kúzvalským runčkom činky čanky stutie kanky. Dyp, dyp, dyp, kakže dále. Snáno môže nešto pomáč. Come on,

0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошу со!
1: Пу! Та е дженца засо, китро чешка!
2: Заперлот! Что маше доболе шонуцка?
1: Но хай, закуйте предмет зешьюки, мапы, а луте кни!
2: Е нож дерье, за мам я шпин в пинце шуле.
1: Da máš honucka, što šinne netrebaš?
2: Haj, to poma. Moja tovoa zdauna nie je tajka češka, kaž tvoja.
1: Tajki špint byla vopravdje tež trebač mu.
0: Dobre ranje, vamaj.
1: Dobre ranje, Lexio.
2: To dobiš mamu přesvědčič.
1: Aha, no haj, nemůžeš ty s námo z nej porečeč.
0: Kajki da má taj problém?
1: Moja šulska tobua je kuždžin česka kajš hevak nešto, ale mama mi špint v šuli nedovolí.
2: Máš přehusto zapisky, dokud to mece nadavky pobrachuja, abo raz knija, abo raz zešjuk. To ju vyzomerza, tohle máš šo tam a sem nosič. Du smiješ lepší poriadk, dostaneš ti špint.
1: Runie toho byše přetyčne mi tež mamine poslene svo.
0: Přejuči, zaso ci poradzi ju o tym přesvědčič.
2: Víš ty što, dženca poponju ja ci pokazam, jak ja svoje věci riaduju.
1: Dobra idea. Josefina, ste naša váha po promšče kupili?
2: Haj, chceš se vážič?
1: To budeš nedom vidieč. So, ahoje. 12 kilogramov na váži. A ja sem 36 kilogramov češki.
2: To bola váži cičinu to, što sam vážiš? Lexio, kajke sú předpisy?
0: Ty meníš předpisy, što smie tajka tobova všetný deň vážič, zo neby krybe tej dišča škodžava?
2: Haj, tu te meniu.
1: Za to dáva předpisy?
0: Doporúča so, zo nesmie tobova viac sač 10-15% váhy šúleria mič.
2: Keľko smie to bola tady a byč?
0: No haj, když váži tady 36 kilogramov, Nemiła to była Česha hać 3,5-5,5 kilo być.
1: So, to šitko von wozmu. Ta prusna to była je tola hićo 1,5 kilograma Češka.
2: Widzitaj? Tohle šak ta idea s tymi špintami, Tadeo.
1: Dere, špint je jedna možnosť. Abo zjace jem, to by była druga možnosť.
0: Ty meníš, když so tvoja váha zvyši, smie to bola potom Češa byč?
1: Haj.
2: To s tvoj váhu môdli je trač. Kýt čo dže, když so dženca poponňu zetka môj. Haj. Potom ti pokazám, kak ja svoju dobu za příchodný deň přijotuju. Mały tip, pak hižo netko mám. Tum bolný album s tými kopancovými katkami. Môžeš pak netko hižo vupakovať.
1: Okay.

0: Tak, po napu mače netko ještě poslednou šanzu listčiky za primárne predstajenie letošie stavizne vo Krabače Čornom Komcu sobotu za týdžen dobyč. Čakame tu ešte po poviesčach na vaše kuzlanske rončko a potom moje dvaj listčika je byč tiež vaše peč, kroč dvaj listčiky máme doromade. Vulasujeme, mezi šitkými kisú nám jedno rončko pospali a potom nedom hišče zazvonia číslo 0800 37 40 37 4. Ja vás pytuju 0800 37 40 37 4.
1: Serbský rozvoz. Poviesče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. V Lenje je čaranie če 50 hostči na tému od Brunicova regiona k zakytovanskému miestnu, kajke je vujče veužice diskutovalo. V nadavku MIT Budešin a CDU skupinu Zaradnická zvianska při kloštorskej vodže je so zaradovanie organizovalo a prevedlo. K tomu staj miestrujem člon zakytovanského vúberka zvianska Jens Lehmann a niedeši generálny major vojska Markus Korček na prašenia vobedlerio a vobedlerko odmoviavoj. Při Milinovodže s vulkým napječom blízko Kostčic tu kvílu zanirovanské napravy převedu. Kajše zdeli rečnica závoda Sachsennetze Nora Weinhold, štěžore Milinovodu tu kvílu znova vobabia, zo nebechu zerzavili. Zdobom še readuja nedom tež kontrole na fundamentach štěžoru a je vedatem páču vuporedžia. Milinovod z 110 kV napječa vědže od přepinání ve Kamencu, hač ke přepinání ve Zuborničce. Gmenská rada ve Bušicach je čera jednovosne obsamknula bydlenské dome ve vietruskym sydlišču předač. Tute je tedy šaša motonia konc postatech let vo sebe za svojich dživačerov natvariva. Podžiadna čestu dživu desač přenžichu one do obsedstva gmene. Dokelž v domach přeco mene ľudí bydleše, buchu nekotre z nich ve zajších letach ižo zvotorane. Zbytne vietruské bloky ze 125 bydleniami chce investor ze Badenske-Württembergske je netko kupič. Za vobydlariu samých pak, tak vjesno nas da stani rečo, so přesto ničo ne zmini. 6 serbskih modostnih v starobe 15 do 17 let vopčili so tu kvilu na gimnaziju ve vulkih Rydoreca, Nimsce Gros-Rönstorf, na tak menovanem DFB Junior Coach v ukupvanju. Od ponžele hač do pjatka su modostni zato ze šulske vúčbe v usvobodženi, zo bychu se zakvade za svoju prinju trenersku licencu přisvojili. K teoretickému a praktickému vukovaniu súša, kak so tréningové jednotky přihotuja, plánuja a prevedu. Štocečí hodinský kurs organizuje Západovúžiský koparský zviazk v kooperácii s DFB-om. Přepytovania příčiny vojenia na vietniku Pala Kostčic přeco ešte traja, kajž policia na naprašovanie MDR Sachska zdžili, dobia najpredovou vietnika s pomocou krana delezač. Hakle potom môža policajsce sledžerio ze svojim dživom namiestne pokročovač. Miestem sú pri vojeniu spalené džile vietnika z okolných polu zezbierali, tak zo hoči so přestrin zasoratosce užívač. Lieca konc mierca by so na polu mies Kostčicami a zejcami vietnik dospolne vúpalil. A to one bychu, naše povestče, kýž namakáče tež na naše internetové strony rune takéž v našej dámodnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro pokazáve budešine miestem 17 stopňu. Dženca zmejme tu išto svonca a tu a tam so nekotre mročele na nebiu pokazája, ale dženca mimo sucho vastač. A žive slibro zalieze na maximálne 23 stopňu dženca a júce zmejme s blakami hižo mies 28 a 30 stopnimi.
0: 4 menšiny po napu dživečiche.
1: Serbský rozvoz.

0: nábožné slovo.
1: Manetko, krótko dodrvečíš, kýto malink ze slepoho.
2: Dělbíš dženca ešte zvieratá morič? Přeco viac ľudí je vegetarisce abo vegáne živé. Chcíča zvieratá škýtač, popsvety pomáč abo strošo živý byč. Tohodla prašam so, dělbíš dženca zcúha ešte zvieratá morič, že by so zeživil? Biblia nedá na to jednohu odmohu. Mjasová ječ so nezakazá. Jezus sam rybu je. A tež na druhých místnach Biblie naspomňa so mjaso jako coroba. Runočasne sú zvierata Bože stvorenia. Človek má so vonie starač. To reka so prevozme zamujitošť za zvierata a zcúha za cúvu stvobu. Dženca sme inak živí. Viele ľudí môže so tež bez mjasa jaradere zaživieť. Tohodla rozsúdžia so nikoci vedomie za vegetariske abo vegane živenské vášne. Druzy jedža dále mjaso. Čívaja pak na to, že sú so zvierata po možnosti dere žiažili. Snano nenže tohodla jenož vo prašne, hač smieš mjaso jesť, ale kak vedomie z Božej stvobu vopkadžiš. Tuž vopkadžejme s respektom s našimi zvieratami a přírodu. Tak, že máme tiež v přichodže hišče veselo nad nimi.
1: Tole prajky to malink z slepoho ve nadoku a zamovitosti srbského evangelského zviazka.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Tuhelu planuju novelirovanje Bramborske selske kazni. Peš a čižašća litami sviše dogrono vo nimsko-pelskem susedstvje a Bramborska spomina na 17. juni. To a dalče novosti z genijošo njento ve našoch pojezčach. Při mikrofonje ja Stefani Krautzojc. Selska rada žela na novelirovanju Bramborske selske kazni. To jo rozpšavil clonkrade Meto Nuak, cora na pesiženju teje rade. Potreba za zmene přižo ve čakorakih boku, ve selskih instituciju a selskih zagronitych, přes druge kazni, napríklad ku digitalizaciji zastojnstva, a teke webnu ubek za selsku radu jo šake přispomnil. Až do sreži julija, kše Bramborskemu kultusovemu ministarstvoju přepoložiš sve žilu stav za prijedne juristické přespetovanje. Na zemlje kše štatovaš diskusiju v parlamentče a se zjavnosču. Činca prek peš a čižašća letami ste Nimska a Pelska podpisali dogrono za nimsko-pelske susedstvo. To dogrono jo bylo zaklad za zasibliženje obeju statu a pospěchovalo teke zgromadne projekte mjaze pelskimi a serbami. Jano Litko Pustjej, 1962, založena šula za dolnoselsku rec a kulturu, jo malcnje utvorila zvisky přes granicu, kterýž až do žincajšnjego obstoje. Selske pojedajúce pojedske žila južinca ve šakorakých selskich pozíciách. Kak veni se mysle vo nimsko-pojedskem a selsko-pojedskem susedstve, bužo téma viče ve selskem programje. Jo, a gledame ešte na drugi historický datum. A to jo 17. juni. Prítk 73 let sú želašerje v DDR protestirovali. Na masové proteste 17. junia spomínajú žinca v Bramborskem krajnom semje. Teke dolní lužice v 11 miestnach sú tekte šli na drogu. Hošebusu, Gubinje a Luchuje so jo sovietske vejstvo proteste pebilo. Uske myta a špatne zastaranje ste byli jadno pydlejnske zavinje, kroni fara naumenku Dieter Schütt. Ben jo tekte byl uknik.
2: Za lichotu a demokratiju su protestirovali a vovali ta špicna broda myse přec, s tem jo Ulbricht menjoni byl. Našego direktora, kšutego komunista, ako jo dotogo bol kšute v jedne Kittlerove možine, su pičku přebili. Mejnan živašer při železnice v RAV bu jaco zavriti. Dva dňa pozdže jo bol zase u nás. Benje zbite.
1: Pe protestach su viele popajžili a teke sužili nasmierš. Aktualna stipendiatka za selske ceptarstvo v okresu Sprivianusa müsse nadali na sveje penize cakaš. Južo pel leta nejo okres uplašil mjasecnu pitpiru v ramiku togo stipendiuma. Zavina jo, až njama okres nadali dovelone gospodarski eta za to leto. Bžez togo dovelenja nestoje penize k dispoziciji, kroni casnikarska pojedaka Konstance Kubova. Ka vedu jo eta dovelone, nejo veste. Negledajuce na to, jo možno se nadali přizaviš za štipendium. Tožo až do 15. septembra. Popšavom dostanu štipendiate kužde mjasec 500 euro ved okresa. Zato su se zavizali, pe studium je nanemeni 5 let v okresu selsku ucpu podavaš. Naulos pred k mjaseca jo Luisa Frülichojc viju praksu v obsednych Birkuach vytvorila. Prijedne přichodne mame su si južo přizavili, a prijedne přigitovanjski kurs južo beže, kroni vena selskemu programoju. Luisa Frülichojc pohada z Bieleje Gry a jo akle to leto obsamknula ukublanje na babku. Vena przebežujo ženske a familje do a p poroženju a pibitujo teke kulse, kak gile nosiš v plahše. Frülichojc jo kradu zvezana ze selskimi vesnimi tradicijami. V internetu pokažo se v selske drastvje. Sama jo pilsku rec nauknula. Teke v drugih plošenskih mestnach dajo babki, napríklad v Lubinje, Lubnuje a Vetošuje.
0: Jadro.
1: Vedu jo gruco. To žinca išči tak nemarkujome s maksimálne 4 a 2 šagrádami. Zato přižo lieše bytše s pelniju mycu znak. Besem a 2 šagrádu gronita připuješ. A pek pužo ušej 3 šagrádu. K tomu mix mrokovu a slunca. Pek přižo s naščochu dešča. Ale drej nic ve okresu dubja blota. Tam ve činsajšnego plaši vanovajnski stopjen stori. Gledaj šo se plet, kaž šo duce begleda.
0: RBB. RBB. Serski program. Tam sume je vjasela.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Tuhalu planuju novelirovanje bramborskeje selskeje kazni. Pepeš a čižasča litami sviše dogrono vo nimsko-pelskem susedstvje a bramborska spomina na 17. juni. To a dalče novosti z genijošo nento v našoch pojezčach. Při mikrofonje ja Štefani Krautzojc. Selska rada žela na novelirovanju bramborskeje selskeje kazni. To jo rozpšavil clonkrade Meto Nuak, cora na pseženju teje rade. Potreba za zmene přižo v čakorakih boku, v selskih institucijo a selskih zagranitih, přes druge kazni, napríklad ku digitalizaciji zastojnstva, a teke vebnu ubek za selsku radu jo šake přispomnil. Až do sreži julija, kše bramborskemu kultusovemu ministarstvoju přepoložiš sve žilu ustav za predne juristické přespetovanje. Na zemlje kše štatovaš diskusiju v parlamentče a se zjavnosču. Činca prek peš a čižasča letami ste Nimska a Pelska podpisali dogrono za nimsko-pelske susedstvo. To dokrono jo bylo zaklad za zasi bliženje obeju statu a pyspichovalo teke zgromadne projekte mjaze pyskimi a serbami. Jano Litko Pyscej, 1962 založona šula za dolnoselsku rec a kulturu jo malcnje utvorila zviski přes granicu, kterež až do žincajšnego obstoje. Selske pojedajúce pyske žila južinca ve šakorakých selskich pozíciach. Kak veni se mysle vo nimsko-pelskem a selsko-pelskem susedstve, bužo tema viče v selskem programje. Jo, a gledame ešte na drugi historický datum. A to jo 17. juni. Predk 73 let su želašerje v DDR protestirovali. Na masové proteste 17. junija spominajú žinca v bramborskem krajnem semje. Teke dolni lužice v 11 miestnach sú tekty šli na drogu. Chošebusu, Gubinje a Luchuje so jo sovietske vejstvo proteste pibilo. Úske myta a špatne zastaranie stej byli jadno pydlenské zavinie, kroni fara naumenku Dieter Schütt. Ben jo tekty byl uknik.
2: Za lichotu a demokratiu sú protestirovali a vovali ta špicná broda müsse přec, s tým jo Ulbricht menioný byl. Našego direktora, kšutego komunista, ako jo dotogo byl kšute v jedné Hitlerové možine, sú pičku přebili. Mejnán živašer při železnice v RAV bu jaco zavretý. Dva dňa pozdže jo byl zase u nás. Ben je zbyte.
1: Pe protestach sú viele popajžili a teke sužili nasmierš. Aktuálna štipendiátka za selské ceptarstvo v okresu Sprivianusa musí nadali na svoje peníze cakaš. Južo 5 leta nejo okres uplašil miasecnú podporu v rámiku toho stipendiuma. Zabina jo, až nemá okres nadali dovolené gospodárske etá za to leto. Bez toho dovolenia nestoje peníze k dispozícii, kroni casnikárska pojedáka Konstance Kubova. Ka vedú jo i tá dovolené, neoviste. Negledajúce na to, jo možno se nadali přizavíš za štipendium. Tožo až do 15. septembra. Popšavom dostanú štipendiáty každý mesiac 500 euro ved okresa. Za to sú se zavizali, po štúdium je nanemeni 5 let v okresu selsku úcpu podávaš. Naulos pred k miaseca jo Luisa Frülichojc svoju praxu v obsedných Birkoach vytvorila. Predne přichodne mame sú si južo přizavili a predne přigetovanský kurs južo bieže, kroni vena selskému programoju. Luisa Frülichojc pochada z Bieleje Góry a jo akle to lieto obsamknula ukublanie na babku. Vena prebežujo ženske a familie do a po porožinju a pibitujo teke kulse, kak gele nosiš v plachše. Frülichojc jo krádu zvezana ze selskými vesnými tradíciami. V internete pokažo se v selské drastvie. Sama jo pilsku rec nauknula. Teke v drugih plošenskih mestnach dajo babki, napríklad v Lubinje, Lubnuje a Vetošuje.
0: Jadro.
1: vedu jo gruco. To žinca išči tak nemarkujome s maksimálne 4 a 2 gradami. Zato přižo leše bitše spelniju mycu znak. Besem a 2 gradu gronita připuješ. A pek pužo ušej 3 gradu. K tomu mix mrokovu a slunca. Pek přižo s naš čochu dešča. Ale drejnic ve okresu dubja blota. Tam ve činsajšnego plaši vanovajnski stopjen stori. Gledaj šo se plet, kaž šo duce begelja.
0: RBB. RBB. Serski program. Tam sume je vjasela.

0: glukožecenja.
1: Jo, a te glukožecenja te do ženca do žilova. Eckhard Dominus sveši tam, živeš a sedem žasete narodne žijen. Domovinska kupka žilo, k tomu učobne gratulirujo, strovost, deremeše a v jasove okognušu, okognuša ve krezo lubych, to jomu žicete přijašele vet domovine.

0: Sme žiši byli. No, nic za žiši, ale za modostnych. Jo myslone náš možinský magazín a ten stoj víče zase na programie. Teme má Jakob Prídichkeit za vás.
1: A co je novego? Bubak!
2: Hej, ho a vítajšo. Na nowy Bubak. Ja som váš moderátor Jakob Prídichkeit a man. Som mi ulejše nieka kynacej vyspomnešu. Zavisť, že nie som jadnočky byl, keňž jo dostal šok v zajžených dňach a týženiach, gledajúce na vietroeb. Při žaseš stopniach v júniu na živo. To definitívne nie jo stojavo na mojej 2006 a 2006 bingo kart. No jo, nientoga južo viele lepiej ugleda a možo se při samým zase obšeškaš, až jo pšeliš šopo. Aby se pšauje na gorúcu cas leta přigetovali, pomagame vám sebie se frušnými přínoskami. Pasujúce k lešu. Aby v dovolu v Ukraju doplne přesratne nie byli, se upošijo přece zase sebie nekotare zakladne znajobnosti. Miestne je rece přísvojš. Togodla slyšeme víče ako predne přínoskvet Karolín Kühne. Vena Josef Šašava, cogodla modeluže cuze rece uknú. Jej úsledky víče. Nejpojšte niento, jo kúšte sobu dostal. Kopajnca WM v Kanadže, Mexiku a USA jo statuava. Nemské mústvo jo mogalo svojo prietne gráše net krotko a svodko ze 7 jadem dobyš. Při tom úsledku, že startujú vielicne dopomieša. Informácie v národnom mústve, vašich přešenikách a svetovom mejstvarstve poušetne dostaňošo víče v tým jo. Mimo toho svežeme zase Johanu Šernikovic. Vena se stará v trebne ochvočenie v víčejšným ústčovaniu. Teke, gaž, koktejc a lešie nekak gromaže pasujú, mežo alkohol na svincu píš čachotne byš. Až lešie teke bžes alkohola super funkcionirujo, pokazujo Johanu z jej Litchi Breeze mocktail receptom k uprobirovaniu. Jo, to šo víče. Petakem zašajtušo váš Buba.